svar. Jag som når, jag som når. Jag som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey svar. Stejna čveč se ne sekiram, se na deremin naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas nor.